0: majitel.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Radio. Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hit parády 107 Frička. Novinka s číslem 1, Lisa Sawadika. Novinka číslo 2, Marble Knights, Faruko a Juan Magan. Třetí novinka.

0: Don't Stress Your Mind, Boris Brejcha a Čemuta Sage. Tohle byly aktuální novinky hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete nonstop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Za další prachy hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

happy. Meet me in Europa. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM.

0: pokazit.
1: Příjemnou sobotu, zveme vás dnes do divadla. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Bolka Polívky v 9.30 a v 11.30. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník sevilský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Spread your vibes. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
3: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: Vánoce i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Free Radio. Come visit.
1: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Pohádku o pejskovi a kočičce nabízí divadlo Bolka Polívky v 9.30 a v 11.30. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník Sevilský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh a já věřím tomu, že jste všichni ve skvělé náladě. Budu tu s vámi dnes do 14. hodiny odpolední, probereme aktuality z Brna, taky se mrkneme za naší policií a dáme si tipy, kam se dá vyrazit. Máme sobotu s datem 26. září a svátek slaví Andrej. Za malou chvíli se můžete těšit na kalendárium Frýčka a já vám přeji příjemné dopoledne. Miluji.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Let do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Fríčkem jdeme na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Psal se rok 1870 a František Josef I. vydal císařský reskript, v němž slíbil prozkoumat všechny české stížnosti. Potvrdil však platnost a závaznost rakouské ústavy i pro země koruny české. V roce 1917 poprvé byla zřízena filiálka Pozemkové banky v Brně a v roce 1939 malíř Josef Čapek byl převezen z koncentračního tábora v Dachau do Buchenwaldu, kde pobyl 34 měsíců. Své narozeniny dnes slaví první československý kosmonaut Vladimír Remek, také americká tenistka Serena Williamsová a nebo redaktor a moderátor Martin Veselovský. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte. Teď další hity.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Pátečka Frýčka za námi a na více retro hitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině s Markétou Huťkovou. Teď už ale jdeme na další muziku z vlny 107 FM.

0: Včera jste si opět nenechali ujít hit parádu 107 Frýčka. Lukáš Bartl pro vás přichystal novinky jako obvykle a kdo jste hit parádu nestihli, můžete si ji pustit v repríze každou neděli po 13. hodině. Jelikož nám odstartovalo i nové kolo hit parády, tak už teď můžete hlasovat na příští týden na freeradio.cz/top107 a proměnit pořadí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Máme krátce před 10. dopolední, ladíte Free Radio na vlně 107 FM a my jsme se v této hoďce mrkli na kalendárium. V té další se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď už ale další muzika.
1: Free Radio 107 FM.

I po desáté je tu Free Radio s vámi. Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky svědců. Tak i to se nám dělo v Brně a víc o tom za chvíli. Free Radio. Hudební

0: Několik stovek věřících v neděli zaplnilo kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Chrám, který slouží věřícím od roku 2020, nyní po dokončení potřebného vybavení slavnostně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul. Mobiliář především z přírodních materiálů potřebný pro vysvěcení vytvořil brněnský akademický malíř a sochař René Vlasák. Tvar kamenného oltáře je podle něj inspirován tvarem mušle. Při mši do něj byly vloženy ostatky svaté Zdislavy, svatého Jana Sarkandra a blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Stavbu za 137,5 milionů zaplatili dary věřících.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Nastraž uši. Tahle novinka si

0: Fríčko stále s vámi. V Brně obnovili byt z první republiky. Zachoval se včetně nábytku na míru, tak více o tom za chvíli.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Brně se veřejnosti otevřel unikátní prvorepublikový byt manželů Herdanových. Interiér ve třetím patře domu na Hlinkách 46 se dochoval téměř bez změn, včetně vestavěného nábytku. Po několikaleté obnově se vrátil do podoby z 30. let minulého století. Unikátní prostory nyní zpřístupnili veřejnosti zástupci radnice společně s muzeem města Brna a restaurátory. Teď už další hity.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: pokazit. Už za chvíli.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free 2004.

0: Krátce před 11. dopolední vás vítá z éteru Free Rádia Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit. Než se k tomu ale dostaneme, dejte si do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get over this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Free Radio, kam vyrazit? Na Free Radio nám nastala hodinka plná tipů, kam vyrazit, a já už vás za chvíli pozvu na pohádkové kostýmy z tvorby Zdeňka Trošky. Více za okamžik, teď už přehled novinek.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Máte jedinečnou možnost si prohlédnout kostýmy z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Svou sbírku filmových kostýmů zpřístupní fundus Studia Barrandov. Všichni milovníci pohádek se mohou těšit na kostýmy ze 6 titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, princezna Zemlejna 1 a 2, z pekla štěstí 1 a 2 a nejkrásnější hádanka. A také na 2 nejznámější kostýmy z veleúspěšné trilogie Slunce Seno. Projekt navazuje na úspěšnou výstavu Princezny a hrdinové z roku 2019. A koná se v Letohrádku Mitrovských až do 22. listopadu.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995. Scatman's World.

0: porazit.
1: Za malou chvíli vás z Free Rádia pozvu na Den z pamětí národa, tak si to nenechte ujít. Teď je další hity.
0: Free Radio 107 FM, první.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Když se minulost potká se současností, Institut paměti národa v Brně zve na Den z paměti národa. Čeká vás pohled sociologie na proměny dnešní společnosti, vhled do tématu klimatu i diskuzní show plná nevyžádaných rad. To vše okořeněné jazzem, Dixielandem a prohlídkou interaktivní expozice. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý celodenní program v prostorách Staré radnice a Institutu paměti národa už dnes od 15 do 23 hodin, tak doražte.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
10: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

Hezké poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM. Za malou chvíli se podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněnští policisté v tomto týdnu. Rozhodně si to nenechte ujít, teď další muzika. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Na Free Radio nám nastává hodinka plná krimi zpráv a za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už ale přehled novinek. Free Radio.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na Vlně 107 FM už mluvčí strážníků pan Jakub Ghanem, který vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: Hezký den posluchačům i do studia Free Radio. Brněnští strážníci pečlivě prověřují každou naléhavou situaci, ale ne všechna podezření musí nutně skončit zákrokem nebo pokutou. Ve středu večer nám zavolal na linku 156 ustaraný muž, když si v Židenicích nedaleko Ostravské ulice všiml muže ve tmavém oblečení s batůžkem na zádech. Choval se podle něj zvláštně a měl strach, že plánuje nepravost. Hlídce městské policie se třicátníka podařilo velmi rychle najít a upoutalo i, že se rozhodně nesnažil působit nenápadně. Měl nahlas puštěnou rytmickou hudbu, opíral se o pouliční lampu a chvílemi natahoval ruku s telefonem do různých směrů. Strážníkům vysvětlil, že pozoruje okolí a nahrává si zvuky města, protože tak čerpá inspiraci pro skládání svých reperských písní. Ničeho nelegálního se skutečně nedopouštěl a všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, že mluví pravdu. Strážníci se s ním proto rozloučili a požádali ho, aby byl při pohybu ve tmavém oblečení kolem frekventované silnice opatrný.
1: Děkujeme za informace, přejeme krásný den.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Za malou chvíli budu mít na vlně 107 FM i mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou. I ta vám prozradí, co museli strážníci v tomto týdnu řešit. Nenechte si to ujít, teď už další muzika.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dobrý energii.
4: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
3: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková. Tak co museli v tomto týdnu strážníci řešit?
2: Krásný den vám, jsem posluchačům Free Radio. Dva muži a jedna žena si v úterý odpoledne podle svědkyně zřejmě neoprávněně nakládali na nákupní vozíky delší železné tyče z probíhající rekonstrukce domu v Černovici. Strážníci dostihli trojici poměrně rozměrným nákladem nedaleko. 40-letá žena společně s 39-letým a 24-letým mužem strážníkům tvrdili, že byli domluveni se stavařem. Jeho jméno ale neznali a neměli ani žádné potvrzení. Lidka se rozhodla si jejich slova ověřit a doprovodila je zpět na staveniště, kde kontaktovala osobu odpovědnou za probíhající práce. Muž strážníkům pověděl, že trojici nedovolil kovové liště odvést a nikdy předtím ji neviděl. Způsobenou škodu dělník odhadl zhruba na 1300 korun. Strážníci nejprve přiměli trojici náklad obou vozíků sundat a vrátit ho zpátky na své místo. Hned na to všem třem vysvětlili, že jsou podezřelí z majetkového přestupku a případem se budou dále zabývat úředníci. Děkuji za pozornost, za městskou policii Brno, přeji vám všem krásný den.
1: Děkujeme za informace a teď už pokračujeme další muzikou.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: krátce před 13. odpolední vás ze studia Frýčka vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou zdravím všechny Andrejky, ty totiž mají dneska svátek. Holky, přeji všechno nejlepší a vám letí další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

I po 13. je tu Free Radio s vámi a nastává nám hodinka plná zajímavostí, tak si to nenechte ujít. Teď ale pokračujeme přehledem našich hudebních novinek.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební noviny.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se o někom říká, že si namastil kapsu? Snad podle dřívějších dob, kdy se v hospodách běžně hrávaly karty o peníze. Hygiena bývala nevelná, a tak si karbaníci na špinavých a mastných stolech umastili karty i vsazené peníze a s nimi pak následně i kapsy. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Free Radia.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Dnes máme žaluzie k tomu, aby nám do obydlí zbytečně nepálilo slunce, a to hlavně v létě, anebo aby nám do bytu nikdo nehleděl. Původně ale žaluzie sloužily k tomu, aby nám sousedi nezáviděli. Závist či žárlivost jsou obsaženy v samotném názvu pro žaluzie, odvozeném z řeckého slova zélos, právě s těmito významy. Původně se takto nazývaly i okenní zástěny chránící obyvatelky harému před pohledy zvenčí. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: Chytřejší než rádio. Chytřejší než rádio.
1: Víte, jaká opatření jsou drakonická? Třeba trest smrti za krádež. Takové postihy byly zakotveny v antickém řeckém právu. O jehož písemný zápis oproti ústní podobě se zasloužil aténský zákonodárce Drakon. Jeho jméno se tak stalo synonymem pro tvrdé a přísné postupy. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Technologie naživo. Business 8.

0: automatizace i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: una rosa.
1: Před 14. vás vítá v éteru Frýčka Peťa Hlávková. Už je za malou chvíli, ale dorazí Patrik Netík a tento s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí a do té doby vám přeji krásný zbytek víkendu. Free
2: Radio, kam vyrazit? Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Představení Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Zářivá verbež uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Hledám ženu nástup ihned nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: to sound like a helicopter.
1: Přátelé a kamarádi, je to neuvěřitelné, ale opět nám utekl další týden a je tu zase sobota, a to tentokrát s datem 26. září. Je tedy více než jisté, že se v září v sobotu slyšíme naposledy. Pohodlně se usaďte, volume pořádně doprava, s vámi již tradičně ve studiu moje maličkost, tedy Patrik Nedík, a začínáme tím nejnovějším, co tu pro vás máme. Free Radio. Hudeb.

0: vyrazit.
1: Je tu tip kam vyrazit a dneska jsem to vzal spíše technicky. Zvu vás totiž do Technického muzea v Brně. Proč? Z jednoho prostého důvodu. Mají tam novou stálou expozici od tamtamu k internetu. Expozice přivítá návštěvníka skutečným africkým signálním bubnem a provází celou historii vývoje sdělovací techniky od prvních telefonů a telegrafů až k moderním přístrojům pro přenos zvuku a obrazu elektromagnetickými vlnami. Exponáty jsou uspořádány chronologicky a tak máte možnost si vlastně vyzkoušet a hlavně vidět, jak to vlastně celé bylo a čím jsme si jako lidstvo museli projít. Rozhodně doporučuju, vyražte do Technického muzea v Brně a my jdeme opět na muziku.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Za námi je dnešní první společná zpátečka, která mě dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huťkovou. Mezi 17. až 20. hodinou máte šanci si to nejenom náramně užít, ale hlavně si také nechat pustit a hlavně poslechnout nějakou skvělou retro kultovní pecku na vaše přání. Rozhodně si to nenechte ujít zítra v neděli mezi 17. až 20. hodinou.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejrovnější.

0: večera nám opět Lukáš Bartl představil aktuální pořadí hitparády 107. Frýška a vy můžete hlasovat už do toho kola následujícího. Pokud jste včerejší hitparádu nestihli, nezoufejte, zítra to bude její repríza a já tady na malý okamžik Lukášovi předávám slovo a ten nám zrekapituluje všechny 4 novinky. Tak Luky, je to tvoje.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hitparády 107. Frýčka. Novinka s číslem 1. Lisa Sawadika. Hello,

0: hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete nonstop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
6: Sjeno, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now.

0: První naše dnešní společná hodina je zdárně za námi a já bych málem zapomněl také dneska pogratulovat dnešním oslavenkyním. Dneska totiž v kalendáři nalezneme jméno Andrea. Andreji máme v celé České republice 41 151, z toho 1739 jich žije tady u nás v Brně. Pokud tedy nějakou Andrejku znáte, holkám popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107

Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně. Rádio v Brně.

0: Krátce po třetí hodině nám startuje dnešní hodinka již tradičních kinonovinek, to znamená, že ve spolupráci s Jančou Houbovou tu mám pro vás dva skvělé tipy, na co vyrazit do kina. Tak s námi držte vlnu, teď už ale přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Miluješ naše hity?

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Je tu prostor pro dnešní druhou kinonovinku. Já tady opět na malý okamžik zvu sem do vysílání, alespoň takhle virtuálně, Janču Houbovou, a ta nám řekne, na co můžete vyrazit do kina, jaká novinka je pro vás připravena. Tak Jani, máš slovo. Free Radio,
1: novinky v kinech. Rodinný animák Kojot vrací úder s legendárním hrdinou. Poté, co Kojot Velda při své honbě na ptáka uličníka utrpí sérii zranění způsobených vadnými výrobky jedné společnosti, najme si neméně smolného lidského právníka Kevina, aby korporaci zažaloval. Tu však zastupuje Kevinův bývalý šéf, který má za úkol utajit před veřejností něco daleko většího, než je pár vadných produktů. Rodinná komedie s vysokým hodnocením a oblíbeným hrdinou v hlavní roli, to je film Kojot vrací úder.
0: Janičce, moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1997.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Už za malý okamžik tu bude také druhá pozvánka do kina, protože to nejnovější, co dávají, tak to ví Janča Houbová. Tak už za malý okamžik, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný tip, na co vyrazit, neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je tu prostor pro dnešní druhou kinonovinku. Já tady opět na malý okamžik zvu sem do vysílání, alespoň takhle virtuální, Janču Houbovou, a ta nám řekne, na co můžete vyrazit do kina, jaká novinka je pro vás připravena. Tak Jani, máš slovo.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Tento týden pro vás mám americký mysteriózní horor Resident Evil. Hlavním hrdinou filmu je zdravotnický kurýr Brian, který má za sebou těžký den a před sebou náročný rozhovor s přítelkyní. Obávaný návrat domů však oddálí lákavá nabídka. Brian má dopravit do horského městečka Raccoon City mimořádně důležitou zásilku za dvojnásobný honorář. Netuší však, že obyvatelstvo dotyčného města už decimuje a mutuje podivný virus. Taková ta americká mysteriózní klasika Resident Evil.
0: Janičce, moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
6: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
5: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
6: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
5: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

0: Zpátečka Fríčka. Zpátečka Fríčka. 1999.
1: I wanna

0: Hodina dnešních kinonovinek je pro dnešek zdárně za námi, jenom vám připomínám, a pokud znáte nějakou Andrejku, holkám popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

Máme krátce po 16:00, odstartovala nám tedy naše takzvaně lákací hodinka A co nás čeká a nemine. Řekneme si něco o bankovce a nesmí chybět také tajemný film, tak s námi držte vlnu. Free Radio. Hudební

0: ztracená bankovka. Jistě jste postřehli, že opět hledáme majitele ztracené 5000korunové bankovky. Pokud byste ji chtěli získat právě vy, není nic jednoduššího, než ve vysílání vychytat signál a výzvu moderátora. Když se vám totiž podaří se dovolat jako první a správně nám říct její celé šestimístné výrobní číslo, hezky zleva doprava, bankovku vám vrátíme. Takhle jednoduché to tady u nás je. U nás se může vyhrávat každým dnem, tak stačí pouze poctivě ladit Free Radio.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Free Radio.
1: Kam vyrazit? Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Představení Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Zářivá verbež uvádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Hledám ženu nástup ihned nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Let's go up front. We're off the scale! Yeah!

0: Za námi je opět další výborná zpátečka a tedy opět vás zvu na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou. Nenechte si ujít tyto skvělé 3 hodiny skvělé kultovní retromuziky, a to pozor na vaše přání. Zítra mezi 17. a 20. hodinou. My už teď ale pokračujeme v další výborné muzice a za malý okamžik například Tajemný film. Tak s námi držte vlnu.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tajemný film Frýdária. Každý všední den v ranní show s Romanem Koloděmem mezi 10. a 11. hodinou máte šanci na základě 4 indicií uhádnout, jaký tajemný film má Roman na mysli. Když se vám to podaří, dovoláte se jako první a správně zodpovíte, jaký film Roman chtěl slyšet, tak od nás získáváte zpravidla nějakou dobrou poukázku třeba na Dlabanec, anebo můžete vyrazit za kulturou úplně zadáčo. Zkrátka a dobře, u nás se na Frýdáriu vyhrává každý den, tak si to nenechte ujít.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Kometa! Kometa! Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
3: Frý Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Takzvaně lákací hodinka pro dnešek je uzavřená. Pokud znáte nějakou Andreu, tak mají dneska svátek. Holkám popřejte všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

I po 17. hodině je Free Radio s tebou. Ať si kdekoliv. Free Radio pro tvůj lepší podvečer.

Máme krátce po 5. hodině, startuje nám tedy dnešní Celebrity Show a na koho, že se dneska můžete těšit, bude tu Saša Rašilov a také Eva Farná, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: 54-letý herec Saša Rašilov patří k hercům, kteří se neradí zabývají sami sebou. Zpětně na své výkony nedívá, neposlouchá se a mnohem důležitější je pro něj samotná práce. V rozhovoru také promluvil o tématu, které se hercům často dotýká, alkohol. Vysvětlil, proč se rozhodl jeho superschopnost raději ožilet a je rád, že si to uvědomil včas. Naštěstí jsem tu hrůzu pochopil včas, říká Saša o boji s alkoholem. Je pravda, že alkohol hlavně u těch kreativních hereckých profesí bývá poměrně známým démonem, ale důležité je, že Saša to pochopil včas a dokázal s tím bojovat opravdu ještě v takové té době, kdy to mělo smysl a mělo na to sílu. Sašu zdravíme, posíláme mnoho úspěchů a posíláme také výbornou muziku.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bob.

0: Už za malý okamžik také slibovaná Eva Farná, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Fajn rádio.
1: 33 letá Eva Farná během natáčení castingové epizody Superstar nečekaně opustila porotu. Po třech vyprodaných koncertech v pražském Edenu se podle svých slov cítila vyčerpaná a potřebovala si jí odpočinout. Její kolegové tak museli pokračovat bez ní. No tak Evičko, musíš myslet na to, že přece jenom vyprodaný koncert v Edenu, spousta starostí, spousta činností a spousta námahy. To zkrátka a dobře tělo dokáže vyčerpat. Musíš na své zdraví myslet a hlavně si také občas v klídešku odpočinout. Evičku zdravíme a posíláme výbornou muziku.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
6: Technologie naživo, biznis osobně.

0: SV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď tě

0: Dnešní celebrity show máme pro dnešek uzavřenou, jenom v rychlosti připomínám v kalendáři dneska Andrea, tak pokud nějakou Andrejku znáte, holkám, popřejte všechno nejlepší, já se ke gratulantům přidávám a posíláme výbornou muziku.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Krátce po 6. hodině nám startuje naše dnešní poslední společná hodina, co nás čeká a nemine, tak za malý okamžik například víkendové kalendárium a popůl nesmí chybět také burza práce. Je na co se těšit a před námi tu poměrně toho dost, tak to nezdržujme a jdeme rovnou na věc a na přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Let do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu speciální víkendové kalendárium, pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes 26. září, ale v minulosti. Začínáme v roce 1575, to Vilém z Rožmberka získal od císaře Maximiliána do dědičné držby roudnické panství. Rok 1917, zřízení filiálky pozemkové banky v Brně. Rok 1938, zákaz vydávání cestovních pasů osobám mužského pohlaví podle branného zákona. A rok 2006, Rada hlavního města Prahy vybrala vítěze tendru na výstavbu tunelového komplexu Blanka. Jdeme také gratulovat, narozeniny dnes slaví například český redaktor a moderátor Martin Veselovský a jdeme také do zahraničí, narozeniny dnes má také ježišmana, americká superstar, americká tenistka, americká profesionální, prostě celebrita, no zkrátka a dobře, Serena Williams, gratulujeme a posíláme výbornou muziku.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Freerádiu hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Freerádia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka

0: Už za malý okamžik tu bude také slibovaná burza práce, tak s námi držte vlnu, ať vám neuteče ani žádná nabídka.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: rádio Burza práce.
1: Krásný den, je tu Burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme zhánět pomocného kuchaře a také skladníka.
0: Free job.
1: Přímo do centra města Brna do restaurace zháníme pomocného kuchaře se mzdovým rozpětím od 22,5 tisíce korun za měsíc. Bližší informace, ale především důležité kontakty na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do Brna zháníme také skladníka, zde je mzdové rozpětí od 29 tisíc korun za měsíc. Opět platí, že bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud naopak vy u nás chcete nabízet brigádu, práci, přivýdělek, tak nám napište na e-mail práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Kometa! Kometa!
3: Extraligový hokej, elektrizující atmosféra, jedinečný zážitek. To všechno slibuje utkání Komety Brno s Pardubicemi. Kdy? V neděli 27. září od 17 hodin. Kde? No přece v brněnské Winning Group aréně. U toho nemůžete chybět. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
0: Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Náš dnešní společný čas je, přátelé a kamarádi, nachýlen do samotného závěru. Já vám za dnešek moc krát děkuji a budu se na vás těšit opět nejpozději příští sobotu úderem 14. hodiny. Mějte se krásně, užijte si zbytek víkendu a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: I po 19. hodině se na Free Radio hraje jen podle tebe. Free Radio pro tvůj lepší podvečer.
1: Zuzulienka, nie si silná.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
0: Farouk.

0: Mr. Mind.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
2: Free Radio. Free Radio.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hit parády 107. Frička. Novinka s číslem 1. Lisa Sawadika. Novinka číslo 2. Marble Knights, Faruko a Juan Magan. Třetí novinka, kampaně.

0: 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudebně.

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Free Radio. Free Radio.

0: Ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Našly se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečing a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio, Free Radio, to

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hit parády 107 Frička. Novinka s číslem 1, Lisa Sawadika. Hello, Sawadika.

0: Tady Don't Stress Your Mind, Boris Brejcha a Čemu Taj Sage. Tohle byly aktuální novinky hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete nonstop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Sir Majitel.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraš uši. Tahle novinka si za

0: vysílání. Vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.